dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazus jest. Tady tady tady vlasy dom je swingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Vidy berlivavu zum zum zum, všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Vidy by vás zazloubit, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje. Tady

Dnes máme tu čest vám říci, že jest všech Vingazů pěst. Je Vingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Odejte swingu, nebo tisíce swingu.

věc své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnosti jednou vyjeví, čím darované srdce.

Nad mou chatou větry vanou, slunce volá na shledanou, je už čas a musím jít. Nad krajem se vítr valí, stopy léta zhasly v dáli, všude kolem je už klid. Zas až z jara slunce vzplane, tvoje srdce roztoulané, navrátí se ke mně zpět. Na úpatí modré skály, kde jsme spolu kdysi stáli, rozkvete zas modrý květ. Kdo mi tě odvedl, ten mi tě vrátí, dříve než ty hor přikryje sní. Zase mi vrátíš zpět, až dny se zkrátí a v chatě u ohně zazní.

Tichých pouze na noc nás vezme. Každý z nás musí troch lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít, což bez lásky by srdce mohlo být. Někdy tak, pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samotný rád není, nebo dělí vás měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víc ten nás to není. Někdy tak, pak zase tak, a všelijak. Zkrátka vždyť vy dobře víte jak.